0: ljubčka mi je dala mala, ljubčka mi je dala mala, divje sva plesala celo noč.
1: Ansambel Roka Žlindre na Radiu Sraka.